0: fontánem, s veřejným ohništěm, s dětským hřištěm.
1: Rybník, lidově nazývaný Matoušák, je ale zatím bez vody. Radnice Lomnice nad Popelkou ho totiž musí nejdřív zkolaudovat. Napouštět se tak bude nejspíš až v zimě. České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů. Radio Gold Impulse. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Karlovarský kraj má málo logopedů. Na první sezení děti čekají i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček.
2: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve Varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamitu malé děti trénují jednou týdně. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
0: Rádio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Vláda připravila změny penzijního spoření. Opozice s nimi souhlasí. Návrh kabinetu počítá se zvýšením podpory pro mladé, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Klientům do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky při měsíční úložce od 500 do 1700 korun. U spoření se také nově bude využívat takzvaná strategie životního cyklu. Při té se budou prostředky klientů do 50 let investovat hlavně do akcií, které přinášejí vyšší zisk. Potom se začnou peníze přelévat do konzervativnějších nástrojů. Opozice s předlohou vesměs souhlasí, chce přednést pár zlepšovacích návrhů. Předlohu teď projednají rozpočtový a hospodářský výbor. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek. Nejnavštěvovanější italská památka je od středy mimo provoz. Na znamení solidarity s rodinou 22-letého mladého muže, který v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení kolosea. To bylo postavené v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše. V Koloseu se odehrávaly hlavně gladiátorské hry. Svému účelu sloužilo téměř 500 let. Českobudějovičtí sportovci dostali nový areál. Jihočeská univerzita opravila fotbalová hřiště, kurty na plážový volejbal a tenis i tartanový atletický ovál. Sportoviště nebude sloužit jen studentům, vyrazit na něj může i veřejnost. Děkan pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Petr Dvořák to považuje za milník v historii jeho instituce.
3: Sport, tělesná výchova, sportovní kultura, to jsou nedílné součásti univerzitního života nejenom pro studenty a studentky, ale i pro akademiky.
1: Původní sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích vznikl v 50. letech minulého století. Jednalo se původně o plochodrážní stadion. Postupně tam vznikl i atletický ovál a další sportoviště. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i slunečno, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu postupně vyjasní. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
3: Vybudovala se okolo rybníka cesta pro pěší, to znamená, jde dneska celý rybník obejít a pod hrází. Tady vzniknul takový park s altánem, s veřejným ohništěm, s dětským hřištěm.
1: Rybník, lidově nazývaný Matoušák, je ale zatím bez vody. Radnice Lomnice nad Popelkou ho totiž musí nejdřív zkolaudovat. Napouštět se tak bude nejspíš až v zimě. České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 5 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Voda z vodojemu odolena, voda se nesmí pít, nemá se v ní ani vařit. Dnešní odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Provozovatel vodovodu na to upozornil SMS-kou obyvatele obcí, kterých se to týká. Ohrožení zdraví při náhodném napití se nehrozí. Mít se vodou z kohoutků smí. Jak informovali středočeské vodárny na webu, kvůli velikosti zasežené lokality se zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Provozovatel už přijal opatření, která mají kontaminaci zastavit. Zatím ale není možné říct, jak dlouho omezení potrvá. Víc informací poskytne v pátek ráno. Karlovarský kraj má málo logopedů. Na první sezení děti čekají i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školiček.
2: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve Varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamy tu malé děti trénují jednou týdně. Dušan Valenta, Radio Impuls.
0: Radio Impuls. Zprávy důležité pro život.
1: Vláda připravila změny penzijního spoření. Opozice s nimi souhlasí. Návrh kabinetu počítá se zvýšením podpory pro mladé, snížením poplatků pro penzijní společnosti i s koncem transformovaných fondů za 10 let. Změny mají přilákat hlavně mladé lidi ke spoření na penzi. Klientům do 29 let se zdvojnásobí státní podpora na 40% vložené částky při měsíční úložce od 500 do 1700 korun. U spoření se také nově bude využívat takzvaná strategie životního cyklu. Při té se budou prostředky klientů do 50 let investovat hlavně do akcií, které přinášejí vyšší zisk. Potom se začnou peníze přelévat do konzervativnějších nástrojů. Opozice s předlohou vesměs souhlasí, chce přednést pár zlepšovacích návrhů. Předlohu teď projednají rozpočtový a hospodářský výbor. Koloseum v Římě zůstane po úmrtí dělníka zavřené i v pátek. Nejnavštěvovanější italská památka je od středy mimo provoz. Na znamení solidarity s rodinou 22-letého mladého muže, který v noci na středu zahynul po pádu z výšky přibližně 10 metrů. Mladík pracoval na instalaci nového osvětlení Kolosea. To bylo postavené v roce 80 za císaře Tita. Je to největší amfiteátr postavený za Římské říše. V Koloseu se odehrávaly hlavně gladiátorské hry. Svému účelu sloužilo téměř 500 let. Českobudějovičtí sportovci dostali nový areál. Jihočeská univerzita opravila fotbalová hřiště, kurty na plážový volejbal a tenis i tartanový atletický oval. Sportoviště nebude sloužit jen studentům, vyrazit na něj může i veřejnost. Děkan pedagogické fakulty v Českých Budějovicích Petr Dvořák to považuje za milník v historii jeho instituce.
3: Sport, tělesná výchova, sportovní kultura, to jsou nedílné součásti univerzitního života nejenom pro studenty a studentky, ale i pro akademiky.
1: Původní sportovní areál na Sádkách v Českých Budějovicích vznikl v 50. letech minulého století. Jednalo se původně o plochodrážní stadion. Postupně tam vznikl i atletický ovál a další sportoviště. V pátek bude oblačno až zataženo, zpočátku i slunečno, ojediněle se slabým deštěm, večer se od západu postupně vyjasní. Naměříme teploty od 13 do 18 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Začínají zprávy, vítá vás Jiřina Součková. Náraz na dluhovou brzdu se přiblížil. Český státní dluh je horší, než se čekalo. Podle Národní rozpočtové rady narazíme ne v roce 2037, ale o 3 roky dříve, v roce 2034. Experti z toho viní rozvolnění rozpočtové odpovědnosti. Předseda rozpočtové rady Mojmír Hampl opakuje, že veřejné finance rezignovaly na úspory.
2: Rok 2025 byl na nějakou dobu posledním rokem, kdy existovala snaha o konsolidaci veřejných rozpočtů. Každý další rok, který nás teď bude čekat, bude rokem, ve kterém budeme rekord veřejného dluhu k HDP překonávat dál a dál.
1: Podle Národní rozpočtové rady veřejné finance nelze označit jako udržitelné. Vládě proto doporučuje přijmout stabilizační opatření. Bez nich se totiž bude zadlužení naší země zvyšovat. Ministryně financí Alena Schillerová riziko nárazu na dluhovou brzdu odmítla. Ředitel školy v Újezdu nad Lesy se omlouvá. Personální změny ve školní jídelně jsou podle něj velmi pravděpodobné. Za hromadnou nákazou školáků v Újezdu nad Lesy jsou týden prošlá vajíčka. Personál kuchyně z nich připravil uhlířské špagety. Onemocnilo 250 dětí a dospělých. 41 lidí je hospitalizovaných. Pečovatelská služba podle radnice řešila potíže 5 seniorů. Obědy z jídelny se rozvážely i pro ně. Předběžně se počítá s obnovením provozu školy v úterý 29. září. Radnice preventivně uzavřela i mateřinku v Čentické ulici. Jedna ze zaměstnankyň působí i v Masarykově základní škole. Hygienická stanice poděkovala rodinám za spolupráci a poprosila o vyplnění epidemiologických dotazníků i v případech, kdy dítě potíže nemá. Policie ve čtvrtek zasahovala v budově VZP a v desítce farmaceutických firem. Večer to uvedl zdravotnický deník a potvrdila mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Zásah Národní centrály proti organizovanému zločinu podle serveru souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je nyní šéfem představenstva Příbramské nemocnice. Podle jejího vedení čerpá dovolenou. Dříve zanedbaný Matouš dostal péči. Rybník v Lomnici nad Popelkou na Semilsku má po roční revitalizaci nová mola. Místostarosta Zdeněk Rajm si nové okolí rybníka chválí jako ideální místo k trávení volného času.
3: Vybudovala se okolo rybníka cesta pro pěší, to znamená, jde dneska celý rybník obejít a pod hrází. Tady vzniknul takový park s altánem, s veřejným ohništěm, s dětským hřištěm.
1: Rybník, lidově nazývaný Matoušák, je ale zatím bez vody. Radnice Lomnice nad Popelkou ho totiž musí nejdřív zkolaudovat. Napouštět se tak bude nejspíš až v zimě. České tenistky dopoledne zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále narazí na tvrdém povrchu v Šenčenu na Španělsko. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla hrát i finalistka londýnského grandslamu Karolína Muchová. Zápas začne v 11 hodin našeho času. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Italky, které se o postup do finále v sobotu utkají s Ukrajinou. Přes den bude oblačno až zataženo, i polojasno nebo skoro jasno, ojediněle se slabým deštěm a s teplotami kolem 15 stupňů.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé. Adam Kořica už je společně s vámi vzhůru. Přeji dobré ráno, pátek 25. září. Na řadě je naše muzika let 60. až 80. Teď už Pretenders, písnička Don't Get Me Wrong.

Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční ráno, 25. září, máme po 6. do půl 7. Manhattan Transfer, písnička Chanson d'Amour. Mě zajímá, do jakého dnešního rána jste se probudili, jaký je teď váš pátek v rámci počasí, zprávy ohledně vaší předpovědi. Sbírám na WhatsAppu Radio Gold Impulse na čísle 734787981. Napište mi a zapojte se do ranního vysílání i vy.

0: Puls, zlaté hity, sladký život, po půl sedmé nám páteční ráno zpříjemní Loretta Lynn, také Eric Clapton nebo skupina The Who. Teď už ale naše redakce, rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Škoda je minimálně 100 000 korun. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu. Lidé si dnes můžou prohlédnout zrekonstruovaný průmyslový palác v Praze. 12 kazachstánských vojáků zahynulo při námořním cvičení v Kaspickém moři, když spadli do vody. A hokejisté Hradce Králové zabrali v extralize po dvou porážkách a zdolali Liberec 5-2. A dnešní počasí bude proměnlivé, čekáme oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. S krátkými zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji pohodové páteční vstávání. Máme tady 25. září. Do sedmé, do zpráv celou ještě určitě Helen Shapiro, písnička Walking Back to Happiness, a tuto skladbu můžeme věnovat všem ženám, dámám, slečnám se jménem Zlata a Zlatuše, které dnes slaví svátek. Pozdravujeme a přejeme vše nejlepší.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Základní škola v Pražském Újezdě nad Lesy prochází očistou. Po potvrzení nákazy salmonelózou v budově probíhá dezinfekce, stejně jako v uzavřené sousední mateřské škole, protože jedna z jejich zaměstnankyň působí i na základce. Ředitel školy Skala nevyloučil personální změny. Předběžný plán počítá s obnovením provozu školy v úterý, pokud to umožní aktuální epidemiologická situace a doporučení hygieniků. Podle pražské hygienické stanice je zatím po pozření špaget ve školní jídelně potvrzených 18 případů salmonelózy, 41 osob je hospitalizovaných. Onemocnělo 250 dětí a dospělých, všichni podle hygieniků konzumovali jídlo s prošlými vejci. S provozovatelem stravovacího zařízení bude zahájené správní řízení. Hygiena chystá také opakované kontroly jídelny. Do kamenů naskládaných na kolejnici najel vlak v České Lípě. Nehoda se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Policie incident prověřuje jako obecné ohrožení. Nejde přitom o první případ na tomto místě. Podle policejní mluvčí Balákové se kameny na kolejích na stejném místě objevily dvakrát v loňském roce s velmi podobným scénářem. Kriminalistům se dosud tyto případy nepodařilo objasnit. Karlovarský kraj má nedostatek logopedů. Na první sezení děti čekají klidně i 2 roky od objednání. Hejtmanství proto podporuje alternativní způsob logopedických školek.
3: Školička nebo klub, kde děti trénují, jak správně vyslovovat, sice 100% nenahrazuje klinickou péči logopedů, ale v řadě případů pomáhá. Hejtmanství tato zařízení podporuje, třeba ve Varské mateřince Duhová, nebo teď nejnověji v Sokolovském domě dětí a mládeže. Správnou výslovnost a jazykolamitu malé děti trénují jednou týdně. Dušan Valenta.
2: Hokejisté Hradce Králové slaví první domácí výhru v nové sezóně. Zabrali po 2 porážkách a v předehrávce 4. kola extraligy porazili Liberec 5-2. Dnes bude oblačno až zataženo, na jihozápadě může být i jasno. Na severovýchodě pak čekáme slabý déšť. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 7:07 hlásí se Adam Kuřica, přeji hezké páteční ráno, 25. září a teď už Ray Parker Junior, písnička Ghostbusters.

0: stáří, blíží se nám 7:30, přeji hezké ráno. Každá domácnost má nějakou svoji nevyřešenou záhadu. Kam zase zmizely klíče, kde je druhá ponožka, kdo naposledy držel ovladač. Co doma nejčastěji hledáte a co doma nejčastěji ztrácíte, co hledáte doma tak často, že už je to absolutní klasika. Klíče, telefon, peněženka nebo brýle a kdo vás doma nejčastěji pronese, kam jsem to zase dal, máte doma věci, které musí mít svoje místo. A schválně, hledali jste někdy telefon, zatímco jste právě s ním telefonovali?
1: Hledáme a pátráme naprosto po všem, protože máme spoustu věcí různě všude možně, ať už v kůlně nebo kdekoliv jinde. A kdykoliv taťka něco hledá, tak se ptá mamky, protože ta to vždycky ví a vždycky dokáže určit, kde to je, i když třeba tu věc neviděla strašně dlouho.
2: No, protože my s manželkou už máme jakýsi věk, tak si jeden druhému snažíme pomáhat tím, že když nějakou důležitou věc potřebujeme někam schovat, tak to řekneme tomu druhému, pamatuj si, kde jsem to schoval. No a když ji pak hledáme, tak to neví nikdo. Tak jsme si založili notisek debilníček, kde jsme si to zapisovali. No a notisek debilníček už týden hledáme.
0: Držíme palce, ať se ten notýsek najde co nejdříve. Co vy, co doma nejčastěji hledáte, lomeno ztrácíte? 604-111-211. My si pouštíme další muziku let 60. až 80. a 7:30 kolegyně Martina Kroá nabídne nejnovější zprávy.

0: Dobré ráno, pátek, 18. září, Radio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, po půl osmé, Willie Nelson, také Police, ze všeho nejdřív ale Del Shannon, písnička Runaway, teď už kolega Vítek Zábranský a nejnovější zprávy. Vítku, je to tvoje, hezké ráno i tobě.
1: Radio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Policie zasahovala v budově Všeobecné zdravotní pojišťovny a v dalších farmaceutických společnostech kvůli uzavřeným dohodám z minulosti. Na Libavé se koná mezinárodní cvičení Powerful World zaměřené na informační boj. Noc vědy dnes s tématem komunikace otevře desítky institucí v Česku. Vláda amerického prezidenta Trumpa žádá nejvyšší soud o možnost obnovit deportace do třetích zemí. A naši kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve slalomu stříbro v závodech hlídek. Dnešní počasí bude proměnlivé, čekáme oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Dobré ráno, zdravím vás z našeho rádia. Blíží se 8. hodina, do zpráv celou s kolegyní Martinou Kroá, muzika let 60. až 80. a také naše ranní téma. Co doma nejčastěji hledáte, co doma nejčastěji ztrácíte? Každá domácnost má nějakou svoji nevyřešenou záhadu. Kam zmizely klíče, kde je druhá ponožka, kdo naposledy držel ovladač? Tak tyhle ty otázky jistě všichni dobře známe a mě zajímá, jestli u vás doma se něco tak často ztrácí, že už je to absolutní klasikou.
1: Mně se už několikrát stalo, že jsem byl doma, telefonoval jsem a v tu chvíli proběhla taková ta vteřinová myšlenka, kde mám telefon. Začal jsem samozřejmě pátrat očima, potom do kuchyně, do obýváku a pak přišlo to hrozný uvědomění, že vlastně s tím telefonem telefonuju. Takže hezké ráno.
2: Dobré ráno, aby bylo. Nejvíc každý den hledám motivaci a chuť, která mi chybí k tomu, abych vstala z postele a začala něco dělat.
0: Chápu, zároveň si říkám, jak bych vás mohl namotivovat do toho dnešního dne a teď mi tak napadá, že to je vlastně úplně jednoduché. Pátek, 25. září a před námi je prodloužený víkend, tak ať vám to utíká, já vám přeji hezké ráno a pouštím další hity 60. až 80.

0: rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Středočeská odolená voda řeší problém s vodou. Obsahuje moc olova a není proto pitná. Ohrožení zdraví ale při náhodné konzumaci nehrozí. Odběry ve vodojemu v odoleně vodě v okrese Praha Východ ve Středočeském kraji ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodu z něj proto nejde používat na pití nebo vaření. Vodu z odoleny vody berou třeba i v Klecanech, Máslovicích, Řeži, Sedlci, vodochodech nebo ve Zdibech. Je to oblast s víc než 20 tisíci obyvateli. Středočeské vodárny informovaly, že kvůli velikosti zasažené lokality zajistí náhradní zásobování vodou u prioritních objektů. To jsou školky, školy a zdravotnická zařízení. Vodu lidé můžou používat k osobní hygieně nebo úklidu. Některé obce si vyžádali cisternu s pitnou vodou. Hygienici uvedli, že zdravotní rizika po požití kontaminované vody závisí na koncentraci nebezpečné látky. Ta byla podle prvotních odběrů nízká a zdravotní rizika hrozí pouze při dlouhodobé expozici. Policie podnikla razii ve Všeobecné zdravotní pojišťovně. Současně prohledala budovy zhruba 10 farmaceutických společností. Zásah souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Server odkryto.cz uvedl, že policie zadržela někdejšího náměstka ředitele VZP a bývalého šéfa její ústecké regionální pobočky Petra Hoňka. Ten je teď předsedou představenstva Příbramské nemocnice. Národní centrála proti organizovanému zločinu zasahovala ve VZP také loni počátkem listopadu. Týkalo se to veřejných zakázek a zadržela 19 lidí, následně jich 13 obvinila. Prezident Pavel se na závěr své návštěvy ve Spojených státech setkal s krajany. Zamířil do města Wilbur v Nebrasce, kterému se přezdívá české hlavní město Spojených států amerických. Každoročně se v něm koná festival české kultury. Prezidenta přivítalo několik stovek lidí, se kterými společně zhlédl taneční i hudební vystoupení. V projevu krajanům poděkoval za jejich oddanost tradicím, kultuře i jazyku svých předků. Mladá Boleslav má novou památku na své piloty v britském letectvu. Město odhalilo pomník věnovaný příslušníkům RAF, kteří měli vazbu k mladoboleslavskému regionu. Náměstek primátora Daniel Marek vysvětluje, že vybudování památníku nebylo jen tak.
2: Umělecké dílo jsme chtěli, aby bylo soudobé, aby bylo důstojné, aby mělo vztah k letectví a aby právě připomínalo hrdiny, kteří sloužili u toho letectva. A druhou součástí byly ty samotné příběhy, dohledat vlastně ty lidi, ty jejich osudy, fotografie a ty jejich příběhy zhmotnit a dostat je do veřejného prostoru, aby se na tyto lidi nezapomnělo.
1: Pomník se nachází poblíž Leteckého muzea Metoděje Vlacha. K Mladé Boleslavi a přilehlému regionu se hlásilo nejméně 37 mužů, kteří za druhé světové války sloužili v britském letectvu. Byli mezi nimi nejen piloti, ale i členové posádek, mechanici a další pozemní personál. Někteří válku nepřežili, jiní emigrovali a část z nich také perzekuoval komunistický režim. Dnešní počasí bude proměnlivé, čekáme oblačno až zataženo, na jihozápadě bude zpočátku i jasno, na severovýchodě zase čekáme déšť, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Takové byly zprávy v 8, máme 3 minuty po celé, Martinou naslyšenou zhruba za takovou půl hodinu a teď už další hity let 60. až 80. Frankie Goes to Hollywood, písnička Relax, Adam Kořice s vámi, přeji hezké páteční ráno.

0: Dobré ráno, pátek 25. září do 8:30, do zpráv s kolegyní Martinou Krová naše ranní téma a pak taky hity let 60. až 80. Já dnes ráno zjišťuji, co doma nejčastěji hledáte a co doma nejčastěji ztrácíte, co hledáte doma tak často, že už je to absolutní klasikou. Klíče, telefon, peněženka nebo brýle. A kdo vás doma nejčastěji pronese, kam jsem to zase dal? Máte doma věci, které musí mít svoje místo a schválně hledali jste někdy telefon, zatímco jste s ním právě telefonovali?
1: K nastrácení já jsem expert a moje slabina jsou klíče. Teď zrovna hledám nebo postrádám klíče a stále věřím, že nějakým způsobem objevím a už je to měsíc a stále nic.
2: My se ženou hledáme všechno a je docela zajímavý, že dost často, když hledá něco ona, tak já vím, kde to má a když hledám něco já, tak zase ví ona, kde to mám já. Protože se známe už nějakých 53 let, no tak už asi víme, jak jsme sklerotický a kam to dáváme a zapomínáme.
0: Hlavní je, že jste se našli vy dva a tak dlouho vám to spolu klape, přejeme spoustu dalších šťastných let. Každá domácnost má nějakou svoji nevyřešenou záhadu a my po ní pátráme. 604 111 211, to je číslo k nám a teď už hrajeme muziku let 60. až 80.

0: Dobré ráno, pátek 25. září, Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, doufám, že se máte fajn, před námi je vidina prodlouženého víkendu po půl deváté, další muzika let 60. až 80., která nám zpříjemní dnešní páteční chvilky. Těšit se můžeme na skupinu Beatles, písničku I Saw Her Standing There, a já už teď taky vidím jednu ženu, je to kolegyně Martina Akrová, která sedí naproti mě. Martino, ty máš pro nás opět nejnovější zprávy, je to tvoje, hezké ráno.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Hezké ráno. Vodu z vodojemu ve středočeské Odoleně vodě není možné používat k pití kvůli nadlimitnímu olovu. Při srážce nákladního auta a dodávky na Pražském okruhu v noci na dnešek zemřeli dva lidé a dalších šest se zranilo. V Česku roste počet případů bezdůvodného zablokování účtů na sociálních sítích Facebook a Instagram společnosti Meta. Lidé si dnes můžou prohlédnout zrekonstruovaný průmyslový palác v Praze. A hokejisté Hradce Králové zabrali v extralize po dvou porážkách a zdolali Liberec 5-2. A dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Hezký den vám přeje Martina Kroha.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, pátek 25. září, blíží se 9. hodina, do zpráv celou další muzikále 60. až 80. a taky ranní téma. My se dnes bavíme o domácích ztrátách a nálezech, určitě to všichni dobře znáte. Kam zase zmizely ty klíče, prosím tě, kde je druhá ponožka, kdo naposledy držel ovladač, co doma nejčastěji hledáte a co doma nejčastěji ztrácíte, co hledáte tak často, že už je to absolutní klasika, klíče, telefon, peněženka nebo brýle, a kdo u vás nejčastěji pronese, kam jsem to zase dal, máte věci, které musí mít svoje místo a schválně hledali jste někdy telefon, zatímco jste s ním právě telefonovali?
1: Můj manžel Vojta hledá zásadně trika, takže když já uklidím trika, tak on za mnou přijde, otevře šuplík a řekne, kde mám to triko s tím něčím? Říká, máš to tam na vrchu. No to teda nemám, ale máš. Tak tam jdu, otevřu první šuplík, tričko je na vrchu, řeknu, tady ho máš, a on mi řekne, no tak teď ho tam teda dala.
2: Šli jsme spát s přítelem a najednou po nějaký hodině mě něco lezlo mezi prsty. Vylítla jsem já, za chvilinku vylítl přítel. Podívali jsme se do postele, že nám tam něco lezlo po nohách. Byla tam užovka, jak by tam vylezla. Oknem nebo kudy, nechápu. Zjišťovala jsem neustále, kdo nám ji tam dal, jestli ji tam nedal třeba syn ze srandy. Ten mi do dneška tvrdí, že on ji tam nedal.
0: No, panečku, tak to tak vypadá, že máme zaděláno na největší záhadu toho dnešního ranního tématu. Děkujeme za vaše další komentáře, reakce. Na řadě je muzikál 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.

0: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
1: Dobré ráno. Rodiče z pražského Újezda nad Lesy zvažují žalobu. Jejich děti se v místní škole nakazily salmonelózou. Od pondělí trpěli průjmy s vracením i horečkami. Nákaza z jídelny základní školy v Újezdu nad Lesy podle nejaktuálnějších informací hygieniků zasáhla 250 lidí. 41 z nich skončilo v nemocnici a laboratorní testy u nich postupně potvrzují salmonelu. Možným původcem tohoto onemocnění byla prošlá vejce. Podle zjištění Blesku už kontrola z hygieny v jídelně byla ještě před tímto incidentem, a to na podnět jedné z kuchařek, protože ve škole vařili dýňovou polévku z vývaru z předchozího dne, který stál navíc několik hodin na stole v pokojové teplotě. Rodiče jsou nespokojení s komunikací ředitele školy i starosty. Ředitel školy se za své předchozí vyjádření ohledně dodržení předpisů v jídelně omluvil. Podle mluvčí pražské hygienické stanice Petry Bátok jde v nejhorších případech uložit až 3milionovou pokutu. Šetření hygieniků ale zatím stále probíhá. Voda z vodojemu ve středočeské Odoleně vodě je kontaminovaná. Odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova, proto se nemá pít ani používat k vaření. Vodojem zásobuje vodu několika obcí, jde o oblast více než 20 tisíci obyvateli. Ohrožení zdraví při náhodné konzumaci nehrozí. Vodu už teď můžou lidé používat k osobní hygieně nebo úklidu. Prodloužený víkend chystá krásné počasí. Obloha by se nám měla postupně vyjasnit a teploty se budou přibližovat létu. Meteoroložka Dagmar Honcová ale upozorňuje na velmi chladná rána.
2: Zatímco v ranních minimech, zejména v údolích a v dolicích, mohou teploty klesat jen ke 3 stupňům Celsia, tak v odpoledních maximech půjde tu teploměru rychle nahoru. Už o víkendu vám mohou slíbit 23 stupňů a v pondělí na 28. září na svatého Václava dokonce budeme atakovat letní hranici 25.
1: Po setmění ale půjdou teploty výrazně dolů, potrápit nás už můžou přízemní mrazíky. Denní teploty by se ale celý příští týden měly držet nad 20. Naši kajakáři a kanoisté mají medaile. Na mistrovství Evropy získali Jakub Krejčí, Jiří Prskavec a Matyáš Novák ve vodním slalomu stříbro v závodech hlídek. A počasí dnes bude proměnlivé, bude oblačno až zataženo, místy může být jasno nebo zapršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na horách kolem 9. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 9. hodině, máme tady páteční dopoledne s datem 25. září a pojďme si ho společně užít v rytmu muziky let 60. až 80. Nick Kershaw, písnička Wouldn't It Be Good, Adam Kořice je s vámi, přeji dobrý den.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční dopoledne, 25. září do 10. Další hity let 60. až 80. další muzika z této doby, kterou za malou chvíli bude reprezentovat Jim Reeves. Koukám do kalendáře, svátek slaví Zlaty a Zlatuše, pozdravuji, přeji vše nejlepší, pokud ve svém okolí máte dámy, ženy, slečny s tímto jménem, určitě jim nezapomeňte popřát a zpříjemnit jim tak páteční den. My pokračujeme v hudební krasojízdě let 60. až 80. Tady na Goldu, Jim Reeves.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Pěkné dopoledne. Za pár hodin se nám naskok vrátí léto. Předpověď počasí na prodloužený víkend ukazuje slunečno, oteplení a postupný nástup takzvaného babího léta. Už dnes odpoledne se má vyjasnit a už od zítřka mají být dny zalité sluncem. Ráno se ale můžou tvořit mlhy a rušička teploměru může být na některých místech jen těsně nad nulou. Někde už se objeví i přízemní mrazíky, které můžou poškodit teplomilné rostliny a zemědělské plodiny. Na úrodu jablek, hrušek nebo švestek by ale neměly mít vliv. Nejvyšší odpolední teploty v sobotu vystoupají až k 22 stupňům, v neděli k 23 a v pondělí na svatého Václava můžou vyskočit až k 25. Vydrží ale jen několik hodin, nejčastěji od 14 do 16 a po západu slunce to už bude zase na bundu. Nádherné slunečné počasí potrvá podle aktuální předpovědi až do konce září a začátku října v příštím týdnu. Ceny pohonných hmot podle analytiků dál porostou. Průměrná cena nafty může v příštím týdnu překonat hranici 50 korun za litr a benzín bude atakovat 46 korun. V případě nafty je Česko nyní podle dat Evropské komise 11. nejlevnější ze zemí EU. V první polovině července bylo druhé. Nejnižší ceny nafty mají momentálně řidiči na Maltě, na Slovensku a v Maďarsku. Slovensko zasáhne proti drahotě na pumpách jinak než ostatní evropské země. Nesnižuje spotřební daně u pohonných hmot ani nezavádí zvláštní odvody. Lidé se dočkají slev na jízdném ve vlacích a autobusech a zastropují se marže pro rafinérie.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie. Jozef Balko, Slovensko.
1: Dnešní noc bude patřit vědě. Lidé se seznámí s komunikací hmyzu, hub, stromů i technologií. Komunikace je totiž tématem letošního ročníku Noci vědy. Do akce se zapojí přes 140 institucí po celém Česku a tuzemskou vědu letos přiblíží i některá česká centra v zahraničí. A dnešní počasí bude oblačné, někde i jasné až zatažené. Na severovýchodě může zapršet. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 10. za zprávy, děkujeme, další novinky z domova, ze světa i ze sportu, slyšíme opět za hodinu. Do té doby já, Adam Kořica, nabídnu muziku let 60. až 80. Na řadě je skupina ABBA, písnička Lay All Your Love On Me.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké páteční dopoledne, do 11. ještě určitě Lešek Semelka, také Depešáci, skupina Depeche Mode, ze všeho nejdřív Frank Sinatra, Nancy Sinatra, duet Something Stupid. Přežít pátek a dočkat se víkendu, v tomto případě prodlouženého, to je občas sám o sobě velký hlavolam. Všichni to dobře známe, mozek jede na setrvačnost a jediné, co bychom chtěli složit, je maximálně hlava na stůl. Zatímco my tady se snažíme řešit úkoly a zapojit do nich logiku, tak v Číně, ne v Číně, jo, prosím vás, v Číně, posunuli řešení hlavolamů na úplně jinou úroveň. Šestiletá Lian Yunzi z čínského Chengtu letos dvakrát překonala ženský světový rekord ve skládání Rubikovy kostky 3x3. Na certifikovaných soutěžích ve Wuhanu a Kantonu zapsala průměrné časy 4,52 a 4,27 sekundy a stala se tak vůbec první ženou, která se dostala pod magickou hranici 4,5 sekundy. Ano, slyšíte správně, než my vůbec zaregistrujeme, že na kostce existuje modrá barva, ona už má hotovo hned dvakrát. Pojďme se tím ale netrápit. Páteční dopoledne v plném proudu, na řadě další muzika let 60. až 80. Frank a Nancy Sinatrovi.
1: Radio Gold Impulse.

0: 10 slov, jak popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně 10. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. Středočeské vodárny čistí vodu v Odoleně vodě. Obsahuje moc olova a proto není pitná. Při náhodné konzumaci ale ohrožení zdraví nehrozí. Odběry ve vodojemu ve středočeské Odoleně vodě včera ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodu z něj proto nejde používat na pití ani vaření, jen k osobní hygieně nebo úklidu. Ještě v polovině září přitom byly odebrané vzorky v limitu. Vodu z Odoleny vody berou třeba i v Klecanech, Máslovicích, Řeži, Sedlci, Postřižíně nebo ve Zdibech. Je to oblast víc než 20 tisíci obyvateli. V některých obcích jsou přistavené cisterny s pitnou vodou. Tam, kde nejsou, mají lidé pít jen balenou. Středočeské vodárny informovali, že kvůli velikosti zasažené lokality zajistí náhradní zásobování vodou u objektů, jako jsou školy, školky a zdravotnická zařízení. Podle hygieniků byla koncentrace nebezpečné látky ve vodě nízká a zdravotní rizika z kontaminované vody hrozí jen při dlouhodobějším používání. Babišovu vládu čeká hlasování o nedůvěře. Vyvolat se ho necelé 2 týdny před volbami rozhodla parlamentní opozice, která sehnala 92 podpisů poslanců. Podle nich současná vláda krade lidem lepší budoucnost. Listinu s podpisy předají šéfové 5 stran opozice společně šéfovi sněmovny Tomio Okamurovi. Ten musí neprodleně svolat schůzi. Konat by se měla příští týden. V Česku roste počet zablokování účtů na sociálních sítích Mety. Zatímco v loňském roce šlo spíš o jednotky případů, v tom letošním tvoří stížnosti na bezdůvodné blokování už 48% všech podání na Český telekomunikační úřad. Většinou jde o účty soukromých osob, v některých případech ale šlo i o stránky určené k podnikání. Praha dokončila rekonstrukci průmyslového paláce na výstavišti. Stavební práce trvaly víc než 4,5 roku a stály zhruba 3 miliardy korun. Opravený palác si lidé ode dneška prohlédnou při komentovaných prohlídkách. Všechny jsou už vyprodané, ale plánují se další termíny. Budova nebude běžně přístupná, bude sloužit pro pořádání výstav, veletrhů a dalších akcí. Podle pražského radního Adama Zábranského je třeba barva fasád úplně jiná než dříve.
3: Předtím byla taková žlutá. Dneska je to mnohem hezčí. Právě protože to je jedna z věcí, co se vracela do té původní podoby. Když se kouknou úplně nahoru na tu střední halu lidé, tak tam uvidí tu repliku svatováclavské koruny, která tam vlastně nebyla od roku 49, kdy komunisti nahradili rudou komunistickou hvězdou. A to levé křídlo tam uvidí ty odkryté ocelové konstrukce.
2: Část dominanty pražských Holešovic zničil v roce 2008 požár. S opravou se začalo před 4 lety. A dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teplo ze 13 až 18 stupňů na horách kolem 9. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 11. přeji hezké páteční dopoledne, jsem Adam Kořica a opět nabídnu další muziku let 60. až 80. Tady na Goldu Katrina and the Waves, písnička Walking on Sunshine.

0: Posloucháte rádio Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné páteční dopoledne, blíží se nám 12. hodina. Do zpráv celou, do vysílání kolegy Zdeňka Sekaniny, ještě další hity 60. až 80. Nejdřív je nachystaná písnička I Will Survive. Adam Kořica se s vámi loučí, za sebe vám přeji hezký pátek, nadále si ho užijte s naším rádiem, před námi je prodloužený víkend, pokud možno odpočiňte si, já se na každého z vás budu těšit v pondělí, kdy nás čeká sváteční ranní vysílání. Do té doby se mějte krásně a opatrujte se. Naslyšenou.
1: Radio Gold Impulse.

0: Radio Gold Impulse. 12 hodin. Zprávy.
1: Dobré poledne. Předvolební týden ještě zpestří dění ve sněmovně. K opozičnímu návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů se poslanci sejdou v úterý ve 2 hodiny odpoledne, tedy 10 dnů před obecními a senátními volbami. O svolání schůze informoval předseda Senátu Okamura. Očekává se, že jednání bude dlouhé a bude pokračovat i ve středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Řidička na Praze 1 najela do 2 lidí. Nehoda se stala na chodníku na Čechově mostě. Zraněný muž je podle záchranářů v umělém spánku, žena má středně těžká zranění. A zranění má i řidička. Všichni 3 skončili v nemocnici. Dopolední nehodu vyšetřuje policie. V místě je omezena doprava, tramvaj číslo 17 jezdí odklonem. V Turecku se pro změnu zranili při nehodě Češi. Minibus s turisty se srazil se 2 dalšími vozy. Turecká média hlásí celkem 17 zraněných. K nehodě došlo přibližně odpoledne na dálnici v Manavgatu. Podle prvních informací se srazili autobus, nákladní auto a osobní auto. Zranění skončili v nemocnici. U spojnice Karlových Varů a Ostrova vzniká nový kruhový objezd. Silničáři ho staví poblíž silnice číslo 13 u Boru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová upozorňuje na probíhající stavbu především řidiče směřující do lázeňského města.
2: Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a 6-ramenou okružní křižovatkou.
1: Doprava na běžně 4-proudé 13 je teď u Boru vedená v režimu 1+1. Poblíž kapacitní silnice vznikají vedle kruhového objezdu a nového mostu také nové protihlukové stěny. Silničáři chtějí mít hotovo v prvním pololetí příštího roku. Na východ Spojených států se žene mohutná bouře. V dalších dnech má navíc výrazně zesílit. Takzvaný nor'easter může přinést milionům lidí vydatné deště, pobřežní záplavy, několikametrové vlny a velmi silný vítr. Na exponovaných místech nelze vyloučit ani nárazy o síle hurikánu. Bouře udeří na pobřežní oblasti od Severní Karolíny až po Maine. A ještě počasí. Zítra, tedy v sobotu, čekáme jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásný pátek s datem 25. září vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Startujeme opět várku skvělé muziky, zlatých hitů, jak tedy s oblibou říkáme. No a bude to opět o dešti. It's raining again, Supertramp právě.

0: Krásné páteční odpoledne s Goldem vám přeje Zdeněk Sekanina. Možná bych teď mohl klidně říct, jmenuji se Igor Hnízdo. Možná, že si vybavíte legendární hlášku z neméně legendárního snímku Obecná škola. A proč o tom hovořím? Protože 25. září si Igora vlastně připomínáme. Roku 1936 se narodil jeden z našich nejlepších herců Jan Tříska. Bohužel už není mezi námi, opustil nás v roce 2017, ale právě jeho ikonický učitel Igor Hnízdo z filmu Obecná škola a nebo třeba jeho role v Radbuzovi a Mahuleně zůstanou navždy v našich srdcích, takže máváme nahoru. No a spolu s Igorem Hnízdem si užijeme další skvělou muziku. Something's Gotten Hold of My Heart je písnička, kterou jsem pro vás teď připravil. Mé jméno je Zdeněk Sekanina a vyladíte Gold.
1: Radio Gold Impulse.

0: obsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Újezd nad lesy sčítá nakažené salmonelou. Počet už roste na 22. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec ve škole v Praze pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Několik desítek dětí zůstává v pražských nemocnicích, některé na jipce. Podle hygieny postihly potíže na 250 dětí. Škola se teď mimo jiné kompletně dezinfikuje. Policie porazí ve VZP zadržela 3 lidi, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté taky zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie včera zasahovala v budově VZP a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Prodloužený víkend chystá krásné počasí. Obloha by se nám měla postupně vyjasnit a teploty se přiblíží létu. Meteoroložka Dagmar Honzová ale upozorňuje na velmi chladná rána.
3: Zatímco v ranních minimech, zejména v údolích a dolících, mohou teploty klesat jen ke 3 stupňům Celsia, tak v odpoledních maximech půjde tu teploměru rychle nahoru. Už o víkendu vám mohou slíbit 23 stupňů a v pondělí na 28. září na svatého Václava dokonce budeme atakovat letní hranici 25.
2: Po setmění nicméně půjdou teploty výrazně dolů, potrápit nás už můžou přízemní mrazíky. Denní teploty se ale celý příští týden udrží nad 20. Zatím tajný násilný čin vyšetřuje policie na Děčínsku. Skončil smrtí a policisté zadrželi jednoho člověka. Víc toho ale zatím kriminalisté neřekli. Ještě se nám podařilo zjistit, že mrtví a zadržený jsou příbuzní. A přidám i počasí, jak už zaznělo ve zprávách, čeká nás krásný prodloužený víkend. Zítra naměříme 18 až 22 stupňů a bude slunečno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Další páteční zprávy jsou za námi. Krásný den vám přeje z Goldu Zdeněk Sekanina, který pro vás vybírá dnešní muziku. No a co jsem vybral pro tento okamžik? Velmi krásnou věc, kterou já osobně mám velmi rád, You Are The Voice, John Farnham. Tak si to pojďme užít tady na Goldu.

0: Vaši pátku 25. září budete moci koupit kytičku nebo se mile usmát, nebo poslat vzdušný polivek, eventuálně se i dotknout rtů své zlaty. Máte-li nějakou zlatu ve svém okolí, tak právě tohle jméno je dnes v kalendáři. Jde o české velice libozvučné jméno, jehož význam je asi každému jasný, prostě zlatá, drahocená, milovaná jako zlata. Tak utíkejte za svými milovanými zlatíčky a zlatkami. No a za muziku tu opět nabídneme jednu z těch nejlepších, skvělých, zkrátka dobře. Tady na Goldu máme nejenom pro zlaty, zlaté hity, třeba teď Gordon Lightfoot, potom Clash, za českou muziku Věra Špinarová, no a po ní třeba Queenie nebo Paul Young. Užívejte si pátek s Goldem.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Elektřina a plyn pro domácnosti začínají výrazně zdražovat. Poté, co koncem srpna zdražil některé fixované smlouvy největší dodavatel elektřiny ČEZ, připojil se v půlce září i E.ON a tento týden zdražovala Pražská plynárenská. Lidé si u nových smluv připlatí i 6 000 korun ročně a ceny porostou dál. Podle analytiků se tak teď vyplatí fixace na 2 až 3 roky a pečlivá volba dodavatele. Fixace se vyplatí i proto, že smlouvy na dobu neurčitou, které stále využívá velká část zákazníků, jsou tradičně dražší. Ceny energií jdou nahoru kvůli pokračující válce na Ukrajině a na Blízkém východě. Velké překvapení čekalo na ostravské celníky při kontrolách na Karvinsku a Olomoucku. V polské dodávce a v jednom osobním autě objevili velké množství kebabu. Ten byl přepravován bez chladicího zařízení, a to i přesto, že venku panovaly tropické teploty. Celníci proto nechali metráky kebabu zničit. Jedno auto s tímto arabským masem objevili v srpnu, další v září. Kebab byl pokaždé naházený bez jakéhokoliv chlazení v kufru. Jedno z aut vezlo i jogurty a majonézy. Při požáru v Hradci Králové shořela historická auta a motorky. Škoda je 20 milionů korun. Proč v plechové hale ve Svobodných dvorech hořelo, řeší vyšetřovatelé. E-doklady prošly poslední předvolební aktualizací. Jde o zásadní aktualizaci a je tedy nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Upozorňuje na to Digitální a informační agentura. E-doklady jsou dobrovolnou digitální alternativou občanského průkazu. Komunální a senátní volby proběhnou už za chvíli, 9. a 10. října. Ceny nafty na Slovensku trhají rekordy. Diesel je u našich sousedů nejdražší od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Litr v přepočtu vyjde na 47 korun a 60 haléřů. Slovenská vláda odmítla snížení daní na paliva, oznámila ale regulaci marží. Zároveň taky schválila návrh na dočasné zlevnění jízdného na železnici. Pokračuje slovenský reportér Josef Balko.
2: Cestovné vo vlakoch a autobusoch sa od 1. októbra zníži o polovicu. Nebude to platiť len pre diaľkové linky a rýchliky prvej triedy. Toto opatrenie sa má prehodnocovať na mesačnej báze. Zavádza sa i maximálna marža pre predajcov pohodných látok vo výške 10 centov na liter. Pôjde o akúsi brzdu rastu cien. So zvýšením daní pre rafinérie aktuálne vláda neráta. Premiér Robert Fico žiada pre ceny ropy zvolanie mimoriadneho samitu Európskej únie.
1: A přidám i počasí na zítřek, bude jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Letí nám ten pátek, letí další zprávy, ty ve 14 hodin jsou v tento okamžik minulostí. Co je před námi pochopitelně na Goldu, skvělá muzika, kterou pro vás dnes při pátku vybírá Zdeněk Sekanina. No a teď to bude Bernie Paul, potom Gypsy Kings, Tom Jones, Billy Idol. Je toho hodně, nezdržuju, jdeme na to.

0: Já jsem hovořil o tom, že při pátku 25. září mají svátek dnes zlaty, ale jestli žádnou zlatu nemáte a přesto byste někomu chtěli poblahopřát, no tak si zajděte do lékárny, protože přátelé, dnes je světový den lékárníků, tedy den, který oslavuje nepostradatelnou práci všech magistrů a zaměstnanců lékáren, kteří nám denně ochotně radí z léky a pečují o naše zdraví. Gold jim tímto posílá velký dík a milou písničku, která to bude třeba Leapily, Little Arrows, potom to bude písnička Twisting by the Pool, no a za českou muziku Hana Zagorová s Petrem Reskem, legendární duhová víla, nejenom pro lékárníky, ale pro vás, pro všechny goldiáky.
1: Rádio Gold Impulse.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MiG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Do obřích rozměrů se rozrůstá vajíčková aféra v pražském Újezdě nad Lesy. Mezi strávníky je už 363 nemocných, 50 lidí leží v nemocnicích. U 22 z nich testy potvrdili salmonelu. Pražská hygiena včera potvrdila, že škola v pondělí vařila z prošlých vajec. Podle expertů jde o explozivní epidemii salmonelózy v doposud nevídaném rozsahu. Případ prověřuje policie pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Viník může jít až na 2 roky za mříže. V pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti. Na tenhle státní svátek je jedním ze dnů, kdy mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Už 10 let starý zákon o prodejní době ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Výjimku mají vybrané obchody na nádraží nebo letištích, čerpací stanice a nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále spoustu lidí mate, protože na některé svátky se zákaz nevztahuje. Středočeské vodárny podávají kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Nadlimitní množství látky jejich laboratoř zjistila v 16 ze 36 vrtů. Konkrétní zdroj znečištění vodojemu odolená voda prozatím podle generálního ředitele vodárny Jakuba Hanzla nenašli.
3: Těch našich 41 vrtů je ohraničeno, zabezpečeno. A první, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli nahoru tam nikdo se nám nevloupal a něco nenarušil nebo něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Druhá věc je, nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
2: Zasažených je přes 5 000 vodovodních přípojek, tedy zhruba 15 000 obyvatel Středočeského kraje. Problémy se týkají 12 obcí, třeba Husince, Klíčan, Klecan, Postřižína a nebo Zdib. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Americkou herečku Susan Sarandonovou v New Yorku zadržela policie. Pouta celebritě nasadila během protestu proti americké vojenské podpoře Izraele. Demonstrace se konala před sídlem OSN v době, kdy se očekával projev izraelského premiéra Netanyahu a k valnému shromáždění. Policie zadržela nejméně 10 demonstrantů poté, co navzdory výzvám odmítli místo opustit. Susan Sarandonová je známá svým politickým aktivismem. A ještě počasí. Zítra, tedy v sobotu, čekáme jasno až polojasno. Teploty vyšplhají na 18 až 22 stupňů. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Aktuální čas 3 minuty po 3 hodině odpolední. Krásné páteční odpoledne přeje Zdeněk Sekanina. Co jsem vám vybral? Právě tenhle okamžik to bude Belinda Carlisle, potom trocha té Itálie, připravena i Bonnie Tyler, nebo Steve Miller Band, to všechno tady na Goldu, tak krásný pátek.

mám na Goldu připravenou, vybírá ji pro dnešek Zdeněk Sekanina, tedy pro dnešek, pro pátek 25. září. No a bude to Kung Fu Fighting, písnička, kterou známe.

0: právě díky Kung Fu Panda. Karl Douglas už připraven potom Roxetti a Marta Kubišová, ale ještě předtím něco málo edukace. Dnes by měl nebo má narozeniny jeden slavný hollywoodský pár. Neuvěřitelná shoda okolností, když si představíte, že ve stejný den slaví americký herec Michael Douglas, je mu 82 roku, i jeho manželka, původně nebo britská herečka, velmi půvabná britská herečka Catherine Zeta-Jones, která slaví 57 let. Takže tenhle ten úžasný hollywoodský pár s narozeninami ve stejný den. No, zdravíme za velkou louži a přejeme všechno nejlepší, tak kdo ví, třeba i oni poslouchají Gold na tu dálku, no co by ne, všechno jde.
1: Radio Gold Impulse. Oh.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. Uvedl to hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se podle Peterky dají využít efektivně.
2: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
1: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv světová situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jenom minimálně. Opozice se v úterý pokusí sesadit Babišovu vládu. Sněmovna se ve 2 hodiny odpoledne sejde k hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Očekává se, že jednání bude dlouhé a zabere i středu. Kabinet Andreje Babiše i nynějšímu druhému pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Metro v Praze na lince C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Slovenský prokurátor Maroš Žilinka a jeho manželka čelí bombovým výhruškám. Nic víc k tomu ale slovenská policie zatím neřekla. Slovenský tisk dává výhrušky do souvislosti s tím, že se Žilinka tento týden dostal do konfliktu s premiérem Robertem Ficem, a to kvůli sporu o darování stíhaček Ukrajině. České tenistky si vedou skvěle. Po 8 letech si opět zahrají o titul z poháru Billie Jean Kingové. V semifinále prestižní týmové soutěže proti Španělkám nasadili nejsilnější možnou sestavu a zvítězili 2-0. Karolína Muchová nejprve na tvrdém povrchu v hale v čínském Shenzhenu porazila Jessiku Bouzasovou a poté Linda Nosková v souboji jedniček zdolala Kristýnu Buxaovou. Finále je na programu v neděli od 11 hodin dopoledne našeho času. A přidám i počasí, zítra naměříme až 22 a bude slunečno. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Dancing with Tears in My Eyes, to je písnička, která se nám rozezní hned teď po zprávách v 16 hodin. I tuhle muziku pro vás dnes při pátku 25. září vybral Zdeněk Sekanina, tak si to pojďme užít.

17 hodin nám ještě nějaká ta minutka zbývá, tak my pochopitelně vyplníme skvělou muzikou, o kterou tady není nouze u nás na Goldu, ale ještě důležité narozeniny jednoho, řekl bych, ne důležitého, ale nejslavnějšího supermana. 25. září, tedy dnes, ovšem roku 1952, se narodil americký herec Christopher Reeve, kterého si alespoň já vybavím, protože pro mě Superman v tom dětství byl právě on. Bohužel už nás opustil, a to v roce 2004. Dlouhá léta byl upoután na invalidní vozík po pádu z koně, co si tak vybavuju. Co se dá dělat, nicméně i tak předvedl tehdy neuvěřitelnou životní sílu i odvahu v boji s ochrnutím a toho skutečného Supermana prostě připomínal. No tak máváme nahoru Supermanovi, no a doufám, že ho neurazí Eldorado, což je písnička, kterou jsem pro vás teď vybral.

0: popsat český mejdan s impulzem? Tak jdeme na to! Úžasný, jubilejní, velký, hlasitý, hvězdný, nezapomenutelný, energický, impulzivní, výjimečný a hlavně desátý. Český mejdan s impulzem. Miraj, Olympic, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. 17. října O2 Arena. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Dobré odpoledne. Praha bude o víkendu plná policistů, pohlídají bezpečnost, dopravu a veřejný pořádek. V hlavním městě se totiž koná několik akcí, kde se čeká vysoká účast a nebo riziko. Na náplavce bude vinobraní, centrem projde pochod pro neslyšící, plánovaný je taky piknik nejen pro lidi bez domova. Zostřenou pozornost policistů bude mít i zápas české fotbalové reprezentace proti Chorvatsku ve vršovickém Edenu. Ceny pohonných hmot míří k novému rekordu. Benzín stojí průměrných 45 korun a 91 haléřů, nafta zase 49,50 za litr, což je pouze 5 haléřů pod rekordem z března 2022. Podle analytiků přitom můžou pohonné hmoty v nejbližších dnech dál zdražovat. Za prudkým růstem cen je eskalace blízkovýchodního konfliktu, snížení kapacit rafinérií a nejistota na trzích. Současné vysoké ceny paliv se postupně propisují nejen do rozpočtů firem, ale taky do domácností. Středočeské vodárny podávají kvůli olovu ve vodě trestní oznámení na neznámého pachatele. Lidé nemají vodu používat k pití a vaření. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Bez vody je 12 obcí, jde asi o 15 000 lidí. Možným zdrojem znečištění by mohla být i skládka. Nadlimitní koncentrace olova se zjistila včera ve vodojemu Odolená voda. Neznámý pachatel v Berlíně opět poškodil duhovou lavičku. V krátké době je to už podruhé. Sezení radnice umístila do parku Tiergarten k uctění obětí červencového teroristického útoku. Islamista najel do lidí v parku v době, kdy se ve městě konala manifestace za práva komunity LGBT+. Zahynula 65-letá žena z Polska. Zranění utrpělo 31 lidí. České tenistky jsou ve finále poháru Billie Jean Kingové. Přes Španělky postoupily po vítězství 2-0 na zápasy. První bod zajistila Karolína Muchová, finálovou účast pak stvrdila úspěšným utkáním Linda Nosková. Finále poháru Billie Jean Kingové si české tenistky zahrají poprvé od roku 2018. Kapitánka Barbora Strýcová České televizi řekla, že je hrdá na celý tým.
3: Ale turnaj pořád pokračuje a ten největší zápas nás teprve čeká, ale jsem pyšná na ten celý tým, jak na ty hráčky, tak i ten tým v něm, ty trenéři a ten realizační tým, který odvádějí neuvěřitelnou práci a prostě všichni si to moc zaslouží.
2: Finále turnaje proběhne v čínském Shenzhenu v neděli. Soupeřkami našich tenistech budou buď Ukrajinky, anebo obhájkyně titulu Italky. A dodám i počasí, zítra čekáme jasno až polojasno a teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Dobré odpoledne přeje Iva Horáková.
1: Radio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.
4: Možná, že vám právě teď při 5. odpolední a 3. minutě padla, vy jste na odchodu z práce, tak si to užívejte, krásný pátek vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. No a pro ty, kteří ještě musí třeba chvilku pracovat, tak doufám, že s naší muzikou vám to pěkně poběží a pěkně uteče. Snad vám to muzika od Polis zkrátí, což je moje nabídka pro vás právě teď na Goldu.

0: bylo za vysílání Zdeňka Sekaniny tady na Goldu, kdybych vám nenašel a neprozradil nějakou pranostiku, která se k dnešnímu dni váže. Takže o tom, že svátek slaví Zlaty při 25. září, o tom už dávno víte, buď ode mě, a nebo ze svého kalendáře. No a teď už k té pranostice. Svatá Zlata, slunce svatozáří pozlatí. Vidíte, to je Zlata v jedné větě. Pokud tedy dnes svítí sluníčko, tak podle starých hospodářů nás čeká krásné a vlídné babí léto. No tak doufejme, že babí léto bude opravdu krásné. Co vám můžu už teď ale slíbit s naprostou jistotou, že krásná bude muzika. Vydáme se nejenom za sluníčkem, ale za skvělou muzikou do Itálie, Ricky e Poveri, potom připraven Paul Young, no a za českou muziku to bude Lady Carnival s Karlem Gottem, opět prosluněná atmosféra Brazílie. Tak si to pojďme na Goldu tady užít.
1: Radio Gold.

0: Rádio Gold Impuls. 18 hodin. Zprávy.
1: Dobré odpoledne. Drahou patálii řeší Volkswagen. Německý automobilový koncern svolává kvůli možným problémům s řízením zhruba 4 miliony aut po celém světě. Je v tom i milion automobilů značky Škoda. Informuje o tom německý list Handelsblatt, který se odvolává na své zdroje. Z informací Spolkového úřadu pro motorová vozidla podle listu plyne, že opatření se týká více než 2 milionů aut značky Volkswagen. Více než milion vozů připadá na značku Škoda, zhruba 700 tisíc vozů na značku Audi a kolem 200 tisíc na Seat. U některých modelů může selhat řízení kvůli ulomení šroubu, který upevňuje mechanismus řízení. Epidemii salmonely ve škole v Újezdě nad Lesy šetří policie. Podání jídla z prošlých vajec prověřuje pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Ředitel školy zvažuje rezignaci. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je už 363 nemocných. 50 lidí leží v nemocnici. U 22 se laboratorně potvrdila salmonelóza, na další výsledky se čeká. Školáci mají teď ředitelské volno. Budova včetně kuchyně se dezinfikuje. Výuka má být obnovena v úterý 29. září. Obědy do školy a školek bude dovážet externí firma. U spojnice Karlových Varů a Ostrova vzniká nový kruhový objezd. Silničáři ho staví poblíž silnice číslo 13 u Boru. Mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová upozorňuje na probíhající stavbu především řidiče směřující do lázeňského města.
2: Úpravy se dotknou zejména levé poloviny křižovatky, tedy směru od Boru na Karlovy Vary. Postavíme nový 210 metrů dlouhý nájezd s mostem přes Borský potok a šestiramenou okružní křižovatkou.
1: Doprava na běžně 4 proudé 13 je teď u Boru vedena v režimu 1+1. Poblíž kapacitní silnice vznikají vedle kruhového objezdu a nového mostu také nové protihlukové stěny. Silničáři chtějí mít hotovo v prvním pololetí příštího roku. Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu. Krejčí se nechal slyšet, že základy pro aktuální úspěch poskládal postupně.
3: Jenom teď to je prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil 8. pozici. A dodám i počasí na zítřek. Čekáme jasno až polojasno a 18 až 22 stupňů Celsia.
0: Radio Gold Impuls. Začíná cover show.

0: Rádio Gold Impulse. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. Koncern Volkswagen nahání svoje auta. Kvůli možným problémům s řízením svolává zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Píše o tom deník Handelsblatt. Auta totiž můžou mít problémy s řízením. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit snadno, výměnou šroubu za jiný odolný proti korozi. Volkswagen tak čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Policie porazí ve VZP zadržela 3 lidi, nikoho ale zatím neobvinila. Kriminalisté také zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie včera zasahovala v budově VZP a ve zhruba 10 farmaceutických společnostech. Zásah údajně souvisí s dohodami uzavřenými v minulosti mezi firmami a pojišťovnou. Středočeské vodárny podávají kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Nadlimitní množství látky jejich laboratoř zjistila v 16 ze 36 vrtů. Konkrétní zdroj znečištění vodojemu odolena voda prozatím podle generálního ředitele vodárny Jakuba Hanzla nenašli.
2: Těch našich 41 vrtů je ohraničeno, zabezpečeno. První, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam někdo se nám nevloupal a něco nenarušil nebo něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Druhá věc je, nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
1: Zasažených je přes 5000 vodovodních přípojek, tedy zhruba 15 000 obyvatel středočeského kraje. Problémy se týkají 12 obcí, třeba Husince, Klíčan, Klecan, Postřižína nebo Zdib. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Litva a Polsko připravují mezinárodní plán evakuace civilistů. Je to kvůli tomu, aby se v případě krize část obyvatel této pobaltské země, ale i Lotyšska a Estonska mohla přesunout přes polskou hranici. Řekl to šéf Litevského národního centra pro zvládání krizí. Zástupci obou zemí podle něj vyhodnocují infrastrukturu na hranicích, logistické kapacity a možnosti přeshraniční dopravy. Až se dohodnou na podrobnostech, vznikne konečná podoba plánu. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zprávy to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký večer. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro celou řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější, řekl to hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se přitom podle Peterky dají využít efektivně.
2: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
1: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv geopolitická situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jen minimálně. Hasiči v Hradci Králové se dnes pořádně zapotili. Před 4:30 odpoledne se jim konečně povedlo zlikvidovat požár haly s automobilovými a motocyklovými veterány ve čtvrti Svobodné dvory. Celý zásah trval dlouhých 12 hodin. Objekt už hasiči předali majiteli. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Co oheň způsobilo, je teď předmětem šetření hasičů a policie. Zoo ve Dvoře Králové nad Labem hlásí cenné přírůstky. V tamním safari parku se v minulých dnech narodila mláďata kriticky ohrožené žirafy Rothschildovy a vzácné zebry bezhřívé. Zahrada to uvedla na Facebooku a v tiskové zprávě. Samička žirafy se narodila v sobotu, sameček zebry pak přišel na svět 18. září. Dvorská zoo se specializuje na Afriku. Velmi úspěšná je také v chovu nosorožců, hyen nebo hrochů. Její areál je vůbec nejvyhledávanějším turistickým cílem na východě Čech. Loni ho navštívilo přes 680 tisíc lidí. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala evropský bronz. 23-letá Češka tak přidala k červencovému triumfu na mistrovství světa další cenný kov. V italské Ivrée dnes zůstala za vítěznou Britkou Mallory Franklinovou a francouzskou Dorian Delassisovou. Druhá česká reprezentantka ve finále Martina Sadková pak obsadila 9. příčku. A ještě lepší umístění pro české barvy uhájil kanoista Lukáš Kratochvíl, který proměnil svůj debut na mistrovství Evropy ve stříbrnou medaili. 21-letý vodní slalomář nestačil jen na vítězného Francouze Joana Senešolta. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: Ve Švýcarsku zahynul český turista. 18-letý mladík se včera zřítil v prudkém terénu na hoře Pilatus. Záchranáři ho nalezli už mrtvého. Dnes o tom informovala švýcarská policie. Úmrtí českého občana v alpské zemi potvrdilo i naše ministerstvo zahraničí. Mladík byl podle švýcarských médií na hoře Pilatus v rámci organizovaného zájezdu. Když Hock nedorazil na plánovaný sraz a nepovedlo se ho kontaktovat telefonicky, zavolala skupina policii. Okolnosti nehody zatím nejsou známé a policie je vyšetřuje. České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
2: Jede v režimu de minimis, to znamená lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy. Ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
1: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché jako v případě tzv. Kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od zítřka do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Kajakář Jakub Krejčí je znovu zlatý. 24-letý český reprezentant se stal v Itálii mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Potvrdil tak skvělou formu. Krejčí tvrdí, že základy pro aktuální úspěch pokládal postupně.
3: Jenom teď to prostě postupem času, potom co jsem XY závodu prohrál a musel jsem ač nerad zkousávat ten špatný výsledek, tak se to akorát proměnilo. No, a byla to nějaká dlouhodobá příprava, trpělivost a i víra v to, že se to jednou zlomí.
1: Krejčí na evropském trůnu vystřídal Jiřího Prskavce, který skončil čtvrtý. Třetí český zástupce ve finále Jan Bárta obsadil osmou pozici. Doplním, že na šampionátu v Itálii dnes budovali i další Češi. Kanoistka Tereza Kneblová vybojovala bronz a kanoista Lukáš Kratochvíl stříbro. Hokejová extraliga dnes nabídla 6 zápasů čtvrtého kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Případ zdravotních potíží po konzumaci jídla v újezdě nad lesy má vážné následky. Mezi strávníky Masarykovy základní školy je 363 nemocných, 50 lidí skončilo v nemocnici. U 22 lidí se laboratorně potvrdila salmonelóza. Na další výsledky se čeká. ČTK o tom dnes informovala mluvčí pražské hygienické stanice Petra Batok. Školu navštěvuje přibližně 1100 dětí. Hygienici včera oznámili, že školní kuchyně v pondělí vařila z vajec po minimálním datu trvanlivosti. Případ už šetří policie. Dva podněty prošetřuje i Česká školní inspekce. Středočeské vodárny podaly kvůli olovu ve vodě trestní oznámení. Nadlimitní množství látky jejich laboratoř zjistila v 16 z 630 vrtů. Konkrétní zdroj znečištění vodojemu Odolena voda prozatím podle generálního ředitele vodárny Jakuba Hanzla nenašli.
2: Těch našich 31 vrtů je ohraničeno, zabezpečeno. První, co jsme udělali, tak jsme se zjišťovali, jestli náhodou tam nikdo se nám nevloupal a něco nenarušil nebo něčemu takovému nedošlo. Nedošlo. Druhá věc je, nedaleko od našich jímacích zdrojů se nachází skládka. Nikdo úplně neví, co na ní je, tak to je jeden z možných dalších zdrojů, kdy mohlo k té kontaminaci dojít.
1: Zasažených je přes 5000 vodovodních přípojek, tedy zhruba 15 000 obyvatel Středočeského kraje. Problémy se týkají třeba Husince, Klíčan, Klecan, Postřižína nebo Zdib. Omezení používání vody kvůli nadlimitnímu olovu by mohlo trvat v lepším případě několik dnů. Hasiči v Plzni zrychlí příjízdě k zásahu. Město testuje systém, kterým má uvolnit průjezd křižovatkami. Technologie v předstihu upraví semafory.
3: Pilotní projekt na 10 křižovatkách na nejlidnatějším Lochotíně využívá informace o poloze a směru jedoucího hasičského vozu. Systém v předstihu upraví semafory. Současně může předem upozornit řidiče přes informační systémy jejich automobilů na blížící se zásahové vozidlo. Plzeň je prvním městem v Česku, které technologii v tomto rozsahu testuje. Když se osvědčí, měla by se rozšířit na stovku světelných křižovatek ve městě. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Neštěstí hlásí Chorvatsko. Tamní policie vyzvedla z řeky Kupa na hranici se Slovenskem 5 utonulých migrantů. Dalších zhruba 20 běženců se zachránilo. Zmíněná řeka tvoří část hranice mezi oběma unijními státy. Čeští fotbalisté do 21 let budou muset ještě hodně zabojovat. Lvíčata v kvalifikačním utkání o mistrovství Evropy v příštím roce překvapivě jen remizovali v Baku s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka přitom první vzájemný zápas ovládl doma jasně 5-0. Dnešním nečekaným výsledkem si tak výrazně zkomplikoval boj o druhé místo ve skupině B. Bulhaři totiž po obratu překvapivě zvítězili 2-1 nad lídrem tabulky Portugalskem a před vzájemným utkáním se přiblížili českým mladíkům na rozdíl bodu. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Koncern Volkswagen nahání svoje auta. Kvůli možným problémům s řízením svolává zhruba 4 miliony vozů, včetně více než milionu škodovek. Píše o tom německý deník Handelsblatt. Auta totiž můžou mít problémy s řízením. U některých modelů může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Problém lze odstranit snadno, výměnou šroubu za jiný, odolný proti korozi. Volkswagen tak čelí jedné z největších svolávacích akcí ve své historii. Nůžky mezi nájmem a hypotékou se rozevírají. Pro celou řadu lidí je vlastní bydlení stále nedostupnější. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl hlavní ekonom společnosti XTB Pavel Peterka. Především ve velkých městech splátka hypotéky v podobně velkém bytě výrazně převyšuje výdaj za nájem. Ušetřené peníze se podle Peterky dají využít efektivně.
2: Pak může třeba investovat na finančním trhu, kde to zhodnocení bývá obvykle mnohem zajímavější než právě na realitním trhu. Na druhou stranu, člověk, co platí hypotéku, sice platí víc, ale platí do svého. Jednoho dne ta nemovitost bude jeho, a to je ta investice, to je ten soukromý investiční statek, který například v penzi bude velmi přínosný, protože dotyčný nebude muset platit nájem.
1: Hypoteční sazby v posledních měsících rostou, blíží se postupně k 6%. Podle ekonoma Peterky na to má největší vliv geopolitická situace. Česká vláda to z jeho pohledu může ovlivnit jen minimálně. Hasiči v Hradci Králové se dnes pořádně zapotili. Před 16:30 odpoledne se jim konečně povedlo zlikvidovat požár haly s automobilovými a motocyklovými veterány ve čtvrti Svobodné dvory. Celý zásah trval dlouhých 12 hodin. Objekt už hasiči předali majiteli. Při požáru se naštěstí nikdo nezranil. Způsobená škoda se odhaduje na zhruba 20 milionů korun. Co oheň způsobilo, je teď předmětem šetření hasičů a policie. Přibývá nehod jezdců na elektrokoloběžkách. Například na Opavsku policisté evidovali za celý loňský rok 9 takových havárií a letos do konce srpna zaznamenali už 14. Lehká zranění utrpělo 15 lidí.
3: To je sice při vší smůle štěstí, nicméně alarmující je, že pouze jeden z účastníků nehod měl na hlavě ochrannou přilbu. Tuto povinnost mají při jízdě na elektrokoloběžce ze zákona jen jezdci mladší 18 let. Policie ji ale doporučuje všem jezdcům. Hlavně teď s příchodem podzimu, kdy provoz komplikují mokré silnice, spadané listí nebo ranní námraza. Policisté zároveň upozorňují na případy, kdy na koloběžce jedou dva lidé. To je zakázané, stejně jako jízdy pod vlivem alkoholu a po chodníku. Elektrokoloběžky nejsou hračky, ale dopravní prostředky, vzkazují lidem policisté. Eva Panošová, Rádio Impuls, Opavsko.
1: Známý ruský politolog a odborník na volby možná skončí ve vězení. Tamní úřady zadržely Alexandra Kyněva, kterého viní z nezákonné výroby, prodeje nebo přepravy drog ve velkém rozsahu. Politologův právník webu Meduza řekl, že obvinění odmítá a obhajoba hodlá proti jeho vzetí do vazby podat stížnost. V případě odsouzení mu hrozí 10 až 20 let za mřížemi. 51-letý Kyněv je podle Meduzy uznávaný odborník na ruskou politiku a volby. V únoru ho místní úřady zařadili na seznam tzv. Zahraničních agentů. Zítra bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Po svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během dvoudenní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
2: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
1: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
3: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než vlani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Because you're mine, I walk the line. Gold Impulse.

0: Radio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: České zdravotnictví čeká digitalizace. Od roku 2029 bude komunikace mezi ordinacemi jen elektronická. Koalice soukromých lékařů ale varuje, že ambulance na digitalizaci nemají peníze a stát jim nepomáhá. Finance z Evropské unie totiž putují pouze do nemocnic. Koalice proto předložila ministerstvu zdravotnictví návrh jednoduchého dotačního programu. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka vysvětluje, jak by fungoval.
2: Jede v režimu D. Minimis, to znamená, lékař by doložil splnění podmínek digitalizace, které by byly dopředu známy. A ve chvíli, kdy to splní, tak by inkasoval nějakou částku z dotace, která by pokryla alespoň část těch nákladů, které do toho investoval.
1: Podle koalice soukromých lékařů by vyplácení mělo být jednoduché jako v případě takzvaných kotlíkových dotací. Zdrojem peněz by měly být budoucí fondy Evropské unie. Pražské metro na trase C čeká výluka. O prodlouženém víkendu nepojede mezi stanicemi Pražského povstání a Chodov. Důvodem je výměna dalších 460 původních dřevěných pražců za betonové v úseku mezi Budějovickou a Kačerovem. Mezi Chodovem a Pražského povstání budou od soboty do pondělí jezdit autobusy s označením XC. Do plného provozu se metro vrátí v úterý 29. září. Konec může znamenat i nový začátek. Tak je to i v případě dvou velkých objektů v centru Zlína. Zatímco budova číslo 34 je už v sutinách, nedaleko ní finišují stavbaři na jiné s označením U1.
3: U1 jako univerzita a její budova první. Původní poslali bourací mechanismy na věčnost v roce 2023 a teď do prosince dokončí stavbaři moderní objekt pro fakultu technologickou. Cena 500 000 000 korun. Demolice vyšla na 26 milionů. Nakolik pak k zemi poslání vyhořelé 34. budovy nedaleko odsud se ještě neví, bylo to jistě o hodně více. Také tady platí termín konce roku. Jde ovšem o odvoz téměř 150 tisíc tun stavební suti. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
1: Rusko se nechystá k žádnému střetu s Evropou. Podle agentury Interfax to v pátek prohlásil prezident Vladimír Putin. Šéf Kremlu zároveň řekl, že Rusko ví o porušování práv rusky hovořících obyvatel v pobaltských republikách, na což ale Moskva odpovídá humanitárními prostředky. Řada západních politiků přitom v posledních dnech varovala před možností, že se Rusko pokusí udeřit proti některému z evropských států. Důvodem má být odveta za pomoc, kterou Evropa poskytuje Ukrajině. Kajakář Jakub Krejčí se stal mistrem Evropy ve vodním slalomu. Po triumfu na světovém šampionátu ovládl i druhou letošní vrcholnou akci. Na trůnu vystřídal v italské Ivrée Jiřího Prskavce, který kvůli dvousekundové penalizaci za dotek 18. branky skončil čtvrtý. Další česká mistryně světa Tereza Kneblová přidala na mistrovství Evropy mezi kanoistkami bronz. Stříbro pak získal při debutu na evropském šampionátu kanoista Lukáš Kratochvíl. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Zprávy jsou u konce, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 2 hodiny. Zprávy.
1: O svatováclavském pondělí zůstane v obchodech zavřeno. 28. září totiž slavíme Den české státnosti a tento státní svátek je jedním ze dnů, kdy platí ze zákona omezená prodejní doba pro maloobchody s plochou nad 200 metrů čtverečních. Výjimku mají vybrané provozovny na nádražích nebo letištích, čerpací stanice nebo lékárny. Své nákupy bychom si tedy měli vyřídit s předstihem ještě v neděli. Zákon o prodejní době stále mnoho lidí mate, na některé svátky se totiž nevztahuje. Policisté v Praze si posvítili na chodce, cyklisty a řidiče elektrokoloběžek. Během 2denní dopravní akce rozdali pokuty za více než 50 tisíc korun. Nejčastěji řešili přecházení na červenou a neoprávněné využívání cyklopruhu. Další podobné akce mají následovat. Na webu to v pátek uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Důvodem akce byl podle něj velký nárůst dopravních nehod v Praze s účastí chodců, kteří jsou téměř v polovině případů jejich viníky. O bytovou výstavbu v Ostrově na Karlovarsku je zájem. Jedná se o lokalitu Vlečka poblíž centra města. Podle studie by tam mohlo vzniknout až 600 nových bytů. Starosta Ostrova Pavel Čekan potvrzuje, že se záměrem oslovili developery.
2: Tuším, že jich bylo někde kolem 60, takže část se nám jich opravdu ozvala. Měli jsme s nima konzultaci, sami nastolili, co asi by si představovali. Hrála v tom samozřejmě roli cena za metr čtvereční hotového bytu.
1: Právě výsledná cena za metr čtvereční je pro firmy limitujícím faktorem. Podle radnice by ale měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Sucho na Slovensku proměnilo ovocné stromy. Na konci září vypadají jako v listopadu. Sklizeň jablek klesne o pětinu, přičemž na začátku léta to vypadalo na rekord. Pěstitelé dnes budou rádi, pokud neskončí ve ztrátě.
3: Počasie sa podpísalo aj pod úrodu jablok. Plodov je oveľa menej a sú výrazne menšie než zvyčajne. Idú na mušty, kvas, sirupy a iné spracovanie. Problémy boli aj s nedostatkom vody na zavlažovanie. V niektorých sadoch bude úroda aj o tretinu menšia než v lani. V menších záhradkách na juhu, kde ľudia nemali závlahy, sú jablone bez listov a plodov. Strom zhodil všetko na zem, aby vôbec prežil. Mnohé porasty vyzerajú, ako keby bol v kalendári november. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
1: Hokejová extraliga nabídla v pátek 6 zápasů 4. kola. Třinec deklasoval Vítkovice 8-2, Mladá Boleslav podlehla Pardubicím 1-4, pražská Sparta zvítězila na ledě Litvínova 4-1, Karlovy Vary přehrály České Budějovice 5-1, Olomouc nestačila na brněnskou Kometu 2-4 a Kladno prohrálo s Plzní v prodloužení 3-4. V sobotu bude převážně slunečno a naměříme od 18 do 22 stupňů. Ze zpráv je to všechno, loučí se s vámi Šimon Kalousek.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.